Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají,

0: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
0: Mrož dělá léto.
2: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
3: Asko nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
7: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
2: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
3: nejde elektřina,
2: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
7: Intimní mycí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
10: Kate, pojistku prosím.
9: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
13: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
14: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
1: A vrátili se mraží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Miluji tě, že naši lásku drží.
6: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně, tak neváhejte a nakupujte právě teď.
3: A skol nábytek.
4: Žijeme to s vámi.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Sestavit něco mi Lego, to bude zábava na plný kostky.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20

0: 10% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny. Na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mroží!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
5: Asko nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro

0: vás není výhodné, jednoduše to změňte.
1: Co?
0: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
4: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
5: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.

místně rozbitá. Červína plná, jindy celá velitá. Už nevrátím se zpátky, ubejvá mi sil, tak řek

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
5: ASKO nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Chillin' Out Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
4: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
5: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
6: Kate, pojistku prosím.
5: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.
9: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
10: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožek!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
5: ASKO Nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
10: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: JQ 7. Do terénu bez kompromisů. JQ.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
2: Intimní mytí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
4: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky.

0: vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
4: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
5: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Nyní pro vás máme slevu 20% na plyn i elektřinu. Přejděte k nám ještě dnes. Innogy.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožík!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
4: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
5: ASKO nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
10: nejde elektřina,
9: můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
11: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
13: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
14: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
15: Kate, pojistku prosím.
14: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
1: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego to bude zábava na plný kostky.
2: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie ukládá...
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.

0: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
1: A vrátili se mraži!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
0: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
4: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
5: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
6: A Skol nábytek.
7: Žijeme to s vámi.
1: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje. Intimní mytí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?

0: čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
4: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.

0: Ty, jak to nazvat, aby to neznělo trapně. Já si myslím, že ze začátku byla snaha trošku mě motivovat, že jako ty nemusíš dělat hudbu, nemusíš dělat to samý, co táta. Ale myslím si, že to už od toho se upustilo, myslím, že to vzdali. Protože já to taky dělat musím úplně stejně jako táta, takže.
1: Dávno už vím, že chodím jak ti. Jsem čudný tvor, tak zachráň nás skôr.

0: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrozí.
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Na veškerý nábytek nad 6000 korun teď získáte senzační slevu 15% v prodejnách a na e-shopu. Ale pozor, tahle akce netrvá věčně. Tak neváhejte a nakupujte právě teď.
4: ASKO nábytek.
5: Žijeme to s vámi.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
6: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Čejků.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
10: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: S energiemi od Innogy se bát nemusíte. I kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií,
14: nejde elektřina.
13: Můžete být v klidu. Bezplatné krytí rizik Innogy Protect je teď součástí každé nové smlouvy i dodatku na plyn či elektřinu. Innogy.
15: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Twins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.

0: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl.

0: všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Děti, jídlo!
2: To nemusíš.
3: A co si můžu dát já?
2: Všechno, kde je vlaječka.
4: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
5: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
6: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
13: Intimními cípy na Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
14: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
14: Jasně.
17: Co je to virtuální baterie?
18: Virtuální baterie.
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Totál pořádá Maxi Výprodej.
21: Tyjo, to je neskutečná šance.
22: Maxi Výprodej.
23: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
24: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
26: Kate, pojistku prosím.
25: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
27: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče.

0: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená

0: cítit se krásně. Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravác.
7: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
8: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
16: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
17: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
16: Jasně.
18: Co je to virtuální baterie?
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: Ale my máme vypráno.
7: Co tady děláte?
6: Testujem. To je dopravác.
8: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
9: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
13: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
15: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
16: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
17: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
18: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
18: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM. Zde jsem člověkem. Zde nakupuji. Moje vlasy. Moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
3: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče.

0: E-shop Dr. Max nabízí Akutol spray, voděodolný ochranný plastický obvaz ve spreji pro rychlé ošetření poranění za akční ceny. Zvolte chytře IQ Max s 30% slevou na produkty s vysokým obsahem hořčíku ke snížení únavy a vyčerpání. E-shop Dermax.cz.
1: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
0: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
8: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
10: Tyjo, to je neskutečná šance.
11: Maxi Výprodej.
12: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží.
13: Datard, opravdový elektrospecialista.
14: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Dobré ráno, které spojuje.
15: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme Prostamol Uno, tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Fortegel, expert na bolest jen za 399 korun, výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton, léčí žíly, otoky i modřiny, působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
5: Ahoj.
6: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
9: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
10: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
11: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
12: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
14: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
15: Co je to virtuální baterie? Virtuální
16: baterie. Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: kampaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

doufám, že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš. A

0: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní

0: změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
0: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
1: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak. Ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
2: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Jak to řešit? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Dvojí efekt pro štíhlou linii. Forfemina Slim. Značka, které ženy důvěřují.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
8: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
9: Zubní pasta, která toho umí víc. Nový Lakalut Active Plus s plus vyšší koncentrací aktivních látek. S Lakalut Active Plus mám zubní pastu, která pomáhá proti zánětu dásní.

0: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
6: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
10: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
11: Perfetto?
10: Perfetto. De Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.

0: konečně léto. Slunko udí.
1: Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
5: ASKO Nábytek.
6: Žijeme to s vámi.
3: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
8: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
14: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
15: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
16: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
15: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
17: Třeba právě teď.
18: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
19: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
20: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
21: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
22: Já taky.

0: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.

Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

sun is shining, the weather is

0: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
1: Asko nábytek.
2: Žijeme to s vámi.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrozí.
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
8: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
9: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
10: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
12: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
13: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
14: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
15: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
16: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
17: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
18: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
17: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy. Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
20: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den. Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
1: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Chillin' Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
12: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásný.

0: Na, znamená cítit se krásně.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
5: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
8: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
7: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
9: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
7: Jasně.
10: Co je to virtuální baterie?
11: Virtuální baterie ukládá...
12: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
13: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
6: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. To je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
7: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
1: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
2: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
3: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
4: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
5: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
7: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
8: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
9: ASKO nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: JISK nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizzu Giuseppe.

0: Pepe. Nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden meloun vodní za 29,90 a vejce M v Bila klubu za 128,90. Byla.

0: Partners banka. V Kauflandu již od středy Superkauf. Sega Fredo, zenková káva, kilo za 289,90. Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka z Kaufland Card za 109,90. A Elmex zubní pasta za 119,90. Kaufland.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
6: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
0: Super prodloužený víkend. Od pátku brokolice 500 gramů za 19,90. Agricol Aidam 30% 200 gramů za 29,90. A Surf prací gel různé druhy za 179,90. Kaufland.
5: Já jako nejlepší hráč zápasu? Jo, ale jak to vlastně začalo? Rozhodující gól dala Foodora se slevou 100 korun a tak jsem naši grilovačku posunul do úplně jiný ligy. Foodora. Protože chci.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
9: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
8: KFC Drive-Thru.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
3: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
4: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
5: Díky Woolight Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
7: To kopnutí,

0: Na obič křupka i já.
1: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.
5: Co to je za hvězdu?
6: To je Sirius.
7: Ale ne ta druhá.
8: To je Polyrapid.
9: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
10: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
9: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
11: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
13: Libote, není ten mail moc agresivní?
12: Dobrá otázka. Je. Chceš verzi, která bude důrazná, ale... No jasně.
14: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
4: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
2: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
6: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto

0: i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Konín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
8: Volkswagen.
9: Co to je za hvězdu?
10: To je Sirius.
8: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
12: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
13: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.

0: Prince s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné muffiny i další sladké pečivo.
1: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Totál pořádá Maxi Výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi Výprodej.
7: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

Znáš mě líp než celý svět. Myslím, o, jdeš na spaměť. Beze slov víš, co chci říct. Samotník

Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepco. Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.

0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit. A být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Mě dal život strašně moc. Ale pravdou je, že moje pleť si to všechno pamatuje.
6: Nové omlazující sérum Revitalift Laser s melasilem.
5: Mela cože?
6: Melasilem, díky kterému sérum pomáhá působit nejen proti vrázkám a mdlé pleti, ale i tmavým skvrnám, a to už za 14 dní. Krémové sérum Revitalift Laser od L'Oréal Paris.
5: Vy za to stojíte.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
9: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
10: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
11: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
12: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
13: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
14: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
13: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
15: Třeba právě teď.
16: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

0: čilinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Krok 1. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
2: Okay.
1: Krok 2. Není žádný krok 2. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
1: Fandíme hokeji a nízkým cenám. Tento týden například Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Kaufland.
0: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
2: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
3: Když hledáš nový styl,

0: Začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno

0: 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
0: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Nevyrábíme auta.
4: Cože?
3: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.

0: chutná dovolená.
1: Do Penny dorazila Polštářová zoo. A navíc v akci káva Nescafé 200 gramů za 129,90. Penny.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Se svojí neodolatelně skořicovou chutí jsou cereálie Sini Minis stejně tak křupavé, jako jsou bláznivé. Sini Minis, neodolatelně bláznivé čtverečky. Novinka Sini Minis Protein, tvoje oblíbené cereálie, teď s přidaným proteinem.
2: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Ale my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravář.
6: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
7: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
8: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
9: Ale proč se držet při zemi?
7: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.

0: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete irský ramsteak 250 gramů za 159,90, camembert za 19,90 a Argus 12 Majestic za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo. Pro váš klidný domov.
6: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
2: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
1: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
3: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
1: Jasně.
4: Co je to virtuální baterie?
5: Virtuální baterie.
0: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
6: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
7: Kate, pojistku prosím.
6: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
11: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
12: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy.

péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je Týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: Čelenou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Čili. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
4: Kate, pojistku prosím.
3: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun.

0: Česká spořitelna. Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
1: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den. Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly.

0: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně. Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
3: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: nejlepší probuzení. Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na vodafon.cz. Vodafone.

0: Sip je na chillinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
4: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
8: Telefon za korunu, ale ve Vodafone.

0: žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnutjde.cz.
3: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
4: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
3: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
5: Třeba právě teď.
6: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
7: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Max, sponzor programu.

0: objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
3: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
6: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
7: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
10: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
13: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
14: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
15: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
16: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
17: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
16: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
18: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
16: Jasně.
19: Co je to virtuální baterie?
20: Virtuální baterie.
21: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
22: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů. Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
23: Perfetto? Perfetto.
22: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
24: To knupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
25: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.

Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuře bez drobů a dvě čtvrtky u nás, kilo za 69,90, máslo Česká chuť s apkou za 26,90 a Kinder čokoláda za 29,90. Albert.
2: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
3: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: No, chytat by ti šlo.
5: Babička? A kolik se dal vlastně gólu?
4: Žádnej!
6: Děkujeme všem, kteří s námi podporují reprezentaci. Současnou a hlavně tu budoucí.
4: Budu ti fandit.
5: To se nejlepší věda.
6: Kaufland, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF 2026 v ledním hokeji.
2: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. A teď? Silný proti nejodolnějším skvrnám díky patentované technologii Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
8: Když hledáš nový styl, začni s bublinkami od studentské pečeti. Tady se to fakt

0: povedlo. Ochutnej tuhle novinku a nech se unést i ty. Tak tyhle bublinky musíš.
1: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa pěstovaná s respektem k přírodě. Vychutnejte si její unikátní vůni a chuť. Objevte i osvěžující novinku. Perla ledová káva jen za 16,90. Perla. Káva jedinečných chutí. Albert.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba Albert Bio Špekáčky za 69,90 nebo Albert Klobása Merges za 79,90. Albert.
3: A můžete ji vyzkoušet.
4: Hele, my máme vypráno.
5: Co tady děláte?
4: Testujem. To je dopravác.
6: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: chutná dovolená. Ochutnej novinku Margot Mini v příchutích mango s kokosem a bílá s karamelem.
1: Nevyrábíme auta.
2: Cože?
1: My vytváříme prostor pro svobodu i budoucnost vašeho podnikání. Třeba Volkswagen Transporter můžete mít za cenu, která vás posadí za volant. Již za 629 900 korun bez DPH. Volkswagen užitkové vozy. Prostor nekonečných možností.
3: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny a to je důvod k radosti. Oslavte to s námi a leďte si vsadit. S plným tiketem jste ve hře o miliony, tak v tom nehledejte žádný háček a nedržte se při zemi.
4: Přesně 200 míčů, s tím se dá hrát.
3: A když to klapne, máte 200 mega a všechno na háku. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
5: Bref má něco úplně nového.
6: Těžké věřit, že pravda je. Bref i mezi spláchnutím pracuje. Samočistící síla se aktivuje. Nečistoty odstraňuje. O 100% větší sílu má. Ostatní hravě překoná.
5: Nový Bref Color Auto Active.
7: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Paprika červená, kilo u nás, apkou za 44,90, Madeland plátky s apkou za 26,90 a kozel 11 za 15,90. Albert.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
7: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
8: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
9: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
10: Asko nábytek.
11: Žijeme to s vámi.
12: Jak sametový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír.
13: Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
14: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin' and Livin'.
15: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
16: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
17: Děti, jídlo!
18: To nemusíš.
19: A co si můžu dát já?
18: Všechno, kde je vlaječka.
13: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
11: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
2: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
9: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
6: Tyjo, to je neskutečná šance.
5: Maxi Výprodej.
8: Objevte kouzlo focení s Xiaomi 15T s trojitým fotoaparátem a skvělou cenou.
3: Dotár, opravdový elektrospecialista.
0: Co to je za hvězdu?
16: To je Sirius.
0: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid.
18: Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
14: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
18: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
20: Tento týden meloun vodní za 29,90 a vejce M v Bila klubu za 128,90. Bila.

0: Stránka.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Nenechte se zaskočit. Příbuzí a sní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
4: Vše, co potřebuji za cenu.

0: kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
3: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří z

0: Na obič křupka i já.
1: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
2: V Globusu nyní Gambrinus desítka, půl litru za 12,90. Nebo Jar Platinum Plus, 125 kapslí za 649,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro kontobariéry. Globus.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být nablízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
5: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 39,90 Madeta máslo a Gambrinus desítka za 12,90. Tesco, počítejte s námi.
7: Co to je za hvězdu?
8: To je Sirius.
9: Ale ne ta druhá.
10: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
11: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
10: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
14: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
15: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
16: Krok jedna. Připrav si svůj nápoj jedním dotykem.
17: Okay.
16: Krok dva. Není žádný krok dva. To je vše. Teď si to užij. De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
18: Intimní mici pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
4: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Nové Magnum. Mistrovsky navržený pistáciový a broskvový zážitek. Stvořeno pro požitek.
2: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice a sherry rajčata za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
5: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
6: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
7: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná.

0: Albani, číslo 1 v Itálii.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
2: Testujem. To je doprava.
5: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000. Datart.

0: Partners banka.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
4: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.
7: Intimní nutí pěna Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
8: U nás má každá potravina své místo. Prémiová kuchyně od LG. Life's good. LG.
9: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.

0: stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
5: Kate, pojistku prosím.
4: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
0: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Tady jsme!
8: Oh. Trosečník, který není spocený.
9: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
10: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.

0: zaujmout holku. Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.

0: Red Bull vám dává křídla.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
2: A můžete ji vyzkoušet.
3: Ale my máme vypráno.
4: Co tady děláte?
3: Testujem. To je doprava.
5: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden rajčata šery za 19,90 a mléko v Bila klubu za 12,90. Bila.
5: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
6: Trénujeme na Mexiko.
7: Pojď, pojď.
6: Generální partner České fotbalové reprezentace. Penny.
8: Víte se, jak olde, jasný?
9: Jasný!

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo tílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kik. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc.

0: Dobré ráno, které spojuje.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8 400 korun. Česká spořitelna.

0: Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Není to vzrušující objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM, široký výběr a výhodné ceny každý den.
1: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
2: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
3: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
2: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
4: Třeba právě teď.
5: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.

vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Sberbanka. Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Dobrý por. Auwajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
10: No to půjde těžko bez křídel.
9: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
10: Aha, a jak asi?
9: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
10: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla.
11: Ale jen když ho piješ.
12: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci.

0: Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Kliss Night Mist. Forever you.
1: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva

0: chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
1: Kate, pojistku prosím.
0: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
3: Tyjo, to je neskutečná šance.
4: Maxi Výprodej.
5: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
7: Ne, ne, tady podpísek.
8: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
10: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme. KFC Drive-Thru.

0: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
1: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
0: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.
2: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
3: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
6: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti. Hurá! Vesmír volá! Vyhrajte s Kinder produkty dva zájezdy do vesmírného centra na Floridě, vstupy do planetária a stovku peněz Kinder dobrotami.
9: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.

0: Banka.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
3: Kate, pojistku prosím.
2: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Dotár pořádá Maxi Výprodej.
5: Tyjo, to je neskutečná šance.
6: Maxi Výprodej.
7: Úklid od podlahy s cenou při zemi zaručí vysavač ETA Moneto s dlouhou výdrží. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Red Bull vám dává křídla.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.

0: svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun. Pepko.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
0: Objevte svět bavlny za neuvěřitelně nízké ceny. Bavlněná trička pro celou rodinu už od 50 korun.

Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.

0: přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
1: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc, než si myslíte.
0: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
4: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Buongiorno, Brede. Vyber si z více než 50 druhů nápojů.
10: Okay.
9: Spoj prsty k sobě a řekni perfetto.
10: Perfetto? Perfetto.
9: De'Longhi. Není to jen perfektní, je to perfetto.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: V Globusu nyní kávové kapsle Nescafé Dolce Gusto za 119,90 nebo kuřecí stehenní řízky XXL kilo za 109,90. Díky, že svými nákupy přispíváte na 30 vozů pro konto bariéry. Globus.
15: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
16: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
17: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
18: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
19: Intimní mici pěna Chillinou Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
20: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.

0: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například okurka salátová kus za 9,90. Penny.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Fandíme čerstvému a vyváženému stravování. Tento týden šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a magnézia za 14,90. Byla.
3: Vítejte v síni slávy Tipsportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
4: Na co koukáš? Koukej radši pořádně fandit.
5: Fanděte a získejte tisícovku jen za registraci. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
6: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
7: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebnicemi Lego to bude zábava na plný kostky.
8: Z nabídky lékáren Dr. Max vybíráme. Prostamol Uno. Tradiční rostlinný lék na problémy s močením způsobené zvětšenou prostatou. Voltaren Forte Gel. Expert na bolest jen za 399 korun. Výhodně i Voltaren léčivá náplast. Lioton. Léčí žíly, otoky i modřiny. Působí proti zánětu a pomáhá při úrazech. A navíc s kartou výhod Dr. Max vybrané inzulíny bez doplatku.
9: Pořádně si zaběhat, to se vyplatí. Již od čtvrtka v Lidlu produkty Krivit. Funkční top nebo dílko za 39,90. Běžecká obuv za 269,90. A funkční šortky nebo kraťasy za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
2: Testujem. To je dopravář.
4: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
5: Víc pro každý den. Léto. Slunce. Kick. Nové styly pro vaše léto. Už od

0: 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
6: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
7: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
8: Kate, pojistku prosím.
7: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Intimní nutripy na Chillinou Rins s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu Chili.
10: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
11: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.

0: Banka. Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
4: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Jsou tu poslední dny Allegro Smartu.

0: Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
1: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení.
4: Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.
3: KFC Drive-thru.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
7: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
9: My si půjčíme bezpečně.
8: Tady podpísek.
10: Ne, ne, tady podpísek.
11: Sjednejte si půjčku raději u nás. S férovými podmínkami a bezpečně. Komerční banka.
12: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
13: Kate, pojistku prosím.
12: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Hele, my máme vypráno.
13: Co tady děláte?
15: Testujeme. To je dopravář.
16: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
17: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
18: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
19: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
20: So you think they gonna believe we cops, man?
21: Well, they gonna believe I'm a cop. You know, I was kicking flavor. I don't know about you, though.
20: Man, you got to be crazy. I did some work up in here.

feeling me? Let's do something.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Kaufland.
1: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
2: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
3: To křupnutí, vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
4: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
5: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
6: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
7: Maximální úspora v Tetě. Jar tablety Domičky až 96 kusů za 399. Nebo kartáčky Curaprox 3 kusy za 229,90. A stovky dalších produktů s garancí ceny. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
9: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika, teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
10: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
11: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
12: A skoro nábytek.
13: Žijeme to s vámi.
14: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
15: Sedlčanský Hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
16: Jisk nabízí vše pro to, abyste se vyspali do růžova. Sleva až 70% na přikrývky a polštáře. Nebo sleva až 70% na madrace. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: A můžete ji vyzkoušet.
18: Ale my máme vypráno.
19: Co tady děláte?
18: Testujem. To je dopravář.
7: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
13: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
20: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: Banka.
1: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
2: Děti, jídlo!
3: To nemusíš.
4: A co si můžu dát já?
3: Všechno, kde je vlaječka.
5: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat si jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti. Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.

Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. Volkswagen.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
2: Nenechte se zaskočit. Příroda se probouzí a s ní i náš grilovací instinkt. Čekali jsme dlouho, ale už je čas. Pojďte si užít společně lahodné chutě díky grilovacímu koření, omáčkám a dressingům Vitana. Je čas gorilovat.
3: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
4: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
5: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.
8: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
10: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
11: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest.

0: bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Tvůj typ je na chillinou rinc s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
4: Volkswagen.
5: Co to je za hvězdu?
6: To je Sirius.
4: Ale ne ta druhá.
6: To je Polyrapid. Polyrapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
7: Polyrapid, nepřekonatelný lesk.
6: Objevte také řadu Polyrapid na rez a vodní kámen.
8: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
3: Zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
4: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku.

0: si kus extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
1: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Kaufland.
3: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
4: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Lidi se mě pořád na něco ptají. Dokonce si mě pletou s AI a říkají mi...
6: Libote, nemůže mi to nějak škodit?
5: No rozhodně. Chceš doporučit jiný způsob osušení citlivých? No jasně.
7: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barviv. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes. Od dobré vody.
8: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
9: Volkswagen.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
3: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: A můžete ji vyzkoušet.
6: My máme vypráno.
7: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravát.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.

0: Commerzbanka.
1: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
2: A nyní vyzkoušejte novinku s bohatou vůní květin a orientálním dotekem. Zakoupíte exkluzivně v Kauflandu.

0: právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Víc pro každý den. Léto, slunce, kick. Nové styly pro vaše léto. Už od 99 korun. Objevte naše trendy soupravy pro každý den a pro zvláštní momenty. A mnohem víc ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.

0: Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili. Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje. Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Pokoušíte se znovu a znovu zhubnout a váhu si udržet, ale i přes všechnu snahu máte pocit, jako by vás něco drželo zpátky? Není to vaše vina. Tělo se může hubnutí bránit. Jde o biologickou rezistenci, která může být příčinou zvýšeného hladu, pocitu menší sytosti a změn v metabolismu. Někdy vaše tělo potřebuje pomoc. Zjistěte více na zhubnoutjde.cz.
0: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Telefon za korunu, ale... Ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energií, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
10: Kate, pojistku prosím.
9: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Není to vzrušující. Objevovat vlastní já. Protože já jsem prostě já. A to je výjimečné. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Moje vlasy, moje péče. DM. Široký výběr a výhodné ceny každý den.
12: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka, já...
1: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě Cheetos.
2: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
3: Jak summitový může být kefír? Vyzkoušej nový Activia kefír. Delikátně jemná chuť a extra krémová textura. S ovocem, miliardami probiotik v mixu 16 živých kultur a vápníkem pro podporu tvého zažívání. Nový Activia kefír.
4: V Petě je akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky pleťové kosmetiky, včetně korejských. Nivea, L'Oréal Paris, Garnier, Purity Vision, Beauty of Joseon, Dr. Altea a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Už mě vhazují? Přihrávka, střela a jsem v bráně. Gól!
6: Sedlčanský hermelín. Večeře, se kterou zabodujete.
7: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
8: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina, čistá energie z přírody.

0: Snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
2: A Skol nábytek.
3: Žijeme to s vámi.
4: Škoda Kodiaq nabízí prostor vám i všem příběhům, které vás teprve čekají. Dopřejte celé rodině o kapku lepší zážitky a nechte se unést jeho špičkovým komfortem. Škoda Kodiaq, váš největší člen rodiny.
5: Pizzu Giuseppe nikdy nejíte sami. Kdo chce, cestu si vždy najde.
6: Zásilka pro vaši ženu, ale do vlastních rukou.
5: Křupavá, bohatě obložená a krásně nadýchaná. Pizza Giuseppe. Společně chutná nejlépe.

Stránka. KFC Shakes. Tvůj shake, tvoje potěšení. Když to chceš pořádně rozjet, tak my tě brzdit nebudeme.

0: KFC drive-thru.
1: Život, to je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Skvrny na nádobí i po nejlepších kapslích? Přidejte leštidlo Finish. Účinkuje po skončení cyklu, rozpouští kapky vody a odstraňuje skvrny. Pro dvakrát lepší výsledky než se samotným detergentem. Oslnivá čistota bez námahy.
4: A můžete ji vyzkoušet.
5: Hele, my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
5: Testujem. To je dopravác.
7: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
8: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
9: Co kdybyste místo kilometrů počítali zážitky? My se o vše postaráme, vy už si jen užívejte. Pro kilometry vašich zážitků. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Super prodloužený víkend. Od pátku brokolice 500 gramů za 19,90. Agricol Aidam 30% 200 gramů za 29,90. A surf prací gel různé druhy za 179,90. Kaufland.

0: S aplikací Můj Albert při pravidelných nákupech ušetříte ročně dalších až 5% navíc k našim slevám a akcím, které v Albertu každý den máme.
1: Chcete taky svých 5%?
0: Stáhněte si aplikaci Můj Albert ještě dnes, využívejte ji naplno a nenechte si ujít ty nejnižší ceny. Albert.
2: Na Den dětí si chceme hrát od rána do večera. Se stavebně třemi Lego, to bude zábava na plný kostky.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Takhle velké plyšáky nyní získáte z body za nákupy jen za 149,90. Penny.
4: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Santa Maria Tortilla za 59,90 a Fernečtok za 99,90. Bila.
6: Víš ten hozot to výrešek, čvorno chábor.
7: Vítejte v síni slávy Tipsportu, místě zasvěceném největší komunitě sázkařů.
8: Sestavte si fantazii k hokejovému mistrovství a hrajte opět mega. Držíme palce všem hokejovým hrdinům. Tipsport, největší komunita sázkařů.
9: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
10: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
11: Sedita. Napečeno pro spokojený život.

0: Jakeů 7. Do terénu bez kompromisů. Jakeů.
1: Trénujeme na Mexiko.
2: Fotbal hraje 22 hráčů a někdy vyhrajou Češi. Jasný?
3: Jasný!
4: A když nevyhrajou, tak vyhrajou příště! Jasný!
2: Jasný! A když to nepůjde, tak to půjde zase jindy! Jasný!
4: Jasný!
2: Víte se jako lvi, jasný?
4: Jasný!
0: Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny.
5: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
9: Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
10: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
11: Telefon za korunu, ale ve Vodafonu žádné ale nečekejte. K novému neomezenému tarifu Extra teď u nás dostanete telefon Xiaomi Redmi 15C 5G jen za korunu. Skočte si pro něj do prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
13: Tenká pouhých 9,95 mm. Dokonale splyne s vaším prostorem. LG OLED Evo. Life's good. LG.
14: Maxi výprodej.
15: To je šance.
14: Vychytejte slevy Maxi výprodeje a pořiďte si elektro za neskutečné ceny. Datart.
16: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.

0: Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Třeba tahle malá slečna. Najednou chce poprvé zaplatit úplně sama. A za pár let chce žít úplně sama. Ale vypadá to, že sama dlouho nezůstane. No a už plánuje budoucnost ve dvou. A pak ve třech. Ani nemrkne a malý místo po čtyřech.
2: Kate, pojistku prosím.
1: Začne lézt po skalách. Celý život dělá všechno proto, aby její firma rostla. A najednou si uvědomí, že je čas předat ji dál. S námi jde každá životní změna snadněji. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Magnum Bonbon. Dokonalé sousto navržené skutečnými mistry. Stvořeno pro požitek.
1: Je dobré vědět, že si můžete dovolit na chvíli zastavit a být na blízku dětem, když vás potřebují nejvíc. Proto teď s životním pojištěním Flexi nabízíme 500 000 korun navíc při diagnóze cukrovky prvního typu. Kooperativa. Pro život, jaký je.
2: To křupnutí. Vzít další tě hned donutí. Nejsem žádná obyč křupka. Já...
3: Ah, zbytečně poetický, ale neodolatelně křupavý. Prostě čítos.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Kaufland.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: S novými kategoriemi na Vinted můžeš prodat ještě víc věcí z druhé ruky a cítit se znova nově. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Znáte ten pocit, když jste v tom až po uši? Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo neodolatelně vybavené modely T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny.
12: Volkswagen.
13: Co to je za hvězdu?
14: To je Sirius.
13: Ale ne ta, ta druhá.
14: To je Pulirapid. Pulirapid vám přináší nepřekonatelný lesk a jeho složení ještě účinnější na špínu a na odolnou mastnotu.
15: Pulirapid, nepřekonatelný lesk.
14: Objevte také řadu Pulirapid na rez a vodní kámen.
16: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
19: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
20: V šuplíku najdeme kváskové kroasány, jemné mafiny i další sladké pečivo.
21: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
22: Ať už jste kdekoliv, zaleďte si do světa nikdy nekončící zábavy Vegas od Šance. Neváhejte a roztočte to denně ve Free Spin Money. Letos totiž rozdáváme 120 milionů volných zatočení. Můžete si jich tak užít 10 milionů každý měsíc. Tak se nechte unést. Šance. Zábava má zelenou.

Chili No Rinse s vyváženým pH. Buď fresh, kdykoliv chceš. Pro naši intimitu je tu chili.

0: Commerzbanka.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravác.
4: Vyneseme a zapojíme vám i velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000. Tatart.
5: Řekni yes zábavě. Skvělá ovocná chuť, bez umělých sladidel a barvy. Každý pozná tu svou, stačí podepsat. A řekni yes novinkám. Malina, pomeranč a přírodní osvěžení. Ochutnej yes od dobré vody.

0: vaření s Tescomou je rychlé a jednoduché. Sponzorem programu je týden s Tescomou, který probíhá od 18. května do 1. června. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Letní výbavu a tento program vám přináší Dr. Ma.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na Den dětí přijíždí pořádná porce hraní. Se stavebnicemi Lego si ho totiž nejvíc užijem.
2: Ten správný Den dětí? To je zábava na plný kostky.
3: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Sleva až 70% na kancelářské a herní židle nebo sleva až 65% na jídelní nábytek. Jisk. Scandinavian Sleepin and Livin.
4: Konečně léto. Slunko udí.
5: Příroda prudí.
6: A vrátili se mraží!
7: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
7: Mrož dělá léto.
8: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí. Biohovězí burger Nature's Promise za 99,90 nebo biomarinovaná pečeně za 139,90. Albert.
7: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
9: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
10: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
11: Děti, jídlo!
12: To nemusíš.
6: A co si můžu dát já?
12: Všechno, kde je vlaječka.
13: V Albertu věříme, že by všichni měli mít možnost vychutnat jídlo spolu se svými nejbližšími. Proto máme Nature's Promise Free From a stovky dalších produktů bez lepku či bez laktózy. Za to se spoustou chuti.
14: Nyní bezlepkové těstoviny Nature's Promise za 33,90 a bezlepkový semínkový chléb za 34,90. Albert.
15: Právě tyhle promyšlené detaily dělají ten největší rozdíl. A všechny jsou součástí standardní výbavy. Nová Honda CR-V, místo, kde se odehrává život.
1: Nyní máte jedinečnou šanci pořídit si plánovanou kuchyni či interiér se slevou 50% a k tomu doprava a montáž zdarma. A pozor, do konce měsíce vybraná varná deska za 1 korunu.
16: A Askol nábytek.
17: Žijeme to s vámi.
18: Miluji tě, že naši lásku drží.
19: Milgama N. Naučte se milovat svá záda. Vysoké dávky vitamínu skupiny B pomáhají léčit příčinu bolesti zad. Milgama N. Bolest zad se dá léčit, nejen potlačovat.
20: Jsou tu poslední dny Allegro Smart Weeks. Nenech si ujít festival Ultra Slev až 50%. Vyzkoušej Allegro Smart zdarma a využij poslední Ultra Slevy. Poslední dny Allegro Smart Weeks. Festivalu Ultra Slev až 50%. Sleduj denně nové akce na tisíce značkových produktů. Když něco, tak Allegro.
21: Maxi výprodej.
22: To je šance.
21: Za super cenu koupíte kvalitní myčku Bosch s cashbackem 1500 korun. Datart.
23: Rychlý nohy. Chladná hlava. V zádech štěstí. Mít výhru ve svých rukou. Dej si 500 a měj ji i ty. Využij bonus 500 korun pro nové hráče. Fortuna ti přeje.
24: Někdy stačí ke zblížení jedna společná věc. Nutella. Dobré ráno, které spojuje.
25: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
0: Ahoj.
2: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Nastražte uši. Na energiích můžete průměrně ušetřit 8400 korun. Česká spořitelna.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
16: Nespokojte se s menstruačními vložkami, které nejsou navržené pro únik moči. Objevte sílu Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Neuvěřitelně tenké. Pro pocit sucha až na 12 hodin. Tena.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.